bi prišel z Ameriky do domu. Hej, keď on prišel z Ameriky do domu, pritulil še ku šerdečku mojo,